Hnetmu si ven onen appendix. A tak vezmu papír a čtu. Gypsy.cz, i hned ho vypni, musí ven, krucifix, krucipís.